Úvod 137. dílu obstarali Ending the Vicious Circle se skladbou 1000 Worlds v remixu od Angels of Liberty. Texaská kapela v ní připomněla, že klasický gotický rock nemusí být jen návratem k 80. létům, ale stále živým jazykem pro další generace. A co nás v následujících 2 hodinách čeká? V novinkách se podíváme k francouzským Varsoví, americkým Chockchain, projektu Ayatollah, německým Blutengel nebo Švédovi Johanu Sieblemovi. V Démantu oslavíme 40 let Suicide Commando, jednoho z nejdůležitějších jmen tvrdší temné elektroniky. Z nových desek si představíme ty od Morning Service, Sign in Sirena Hellows, Subverge nebo Dead by Love. No a v závěrečném party listu vás pozveme na koncerty Garbage a Lakeside X a také na retro party v klubu 007 pod taktovkou Josefa Sedloně a na sobotní pražskou Bad Safe Party. Teď už ale vstupujeme do novinkové části. Francouzští Varsoví připravují na říjen své 6. album, které vyjde znovu u vydavatelství Icy Cold Records. První single odkazuje k Paříži jako městu 13 pahorků, ale mezi řádky připomíná i útoky z 13. listopadu 2015. Varsoví tak zůstávají věrní postpunku, ve kterém se osobní melancholie potkává s historickou pamětí.

To byly Stars and the Sea se skladbou Blindness, Shapeness, Love z nahrávky Dead Drop Go Sessions. Baltimorská kapela okolo Shayna Gardnera, na ní znovu míchá gotikou prosáklý postpunkový rock'n'roll s romantikou, která je stejně sladká jako jedovatá. Třískladbové EP je prý zbrojením před novou dlouhrající deskou. Teď ale přitvrdíme v elektronickém duchu. A to s projektem Mildreda Jana de Wolfa. Ten se vrací se singlem End of the Line, který otevírá cestu k ambicióznímu dvojalbum Realities. Novinka má podle autora zachytit celé rozpětí rukopisu projektu od tvrdého, chaotického zvuku až k emotivnějším a barevnějším momentům. Zároveň připomíná, že belgická EBM tradice může i po letech znít neklidně a současně.

hrubě elektronický projekt Choke Chain právě s skladbou Decomposition ukázal podobu industriální elektroniky, která nemá posluchače hladit, ale spíš ho sevřít. Nové EP amerického projektu Marka Trumana, které má být už za pár dní, stojí na pocitu existenční úzkosti, osobního tlaku a světa, ve kterém už skoro nezbývá místo pro úlevu. A v temném sevření na území Spojených států v Darkwave zůstaneme, ale tentokrát se přesuneme do Filadelfie. Jednočlenný projekt The Spine na připravovaném albu A Lie That Tells the Truth představuje syrový kytarově elektronický post-punk, který se nebojí velkých slov ani velkých ran. První single Living Through the Death of God už názvem naznačuje, že nepůjde o lehkou zastávku.

stále posloucháte gotickou dvohninovku na rádiu Hey. A já to jak právě skladbou Feelings připomněla, proč se o ní mluví jako o chicagské jednočlenné industriální armádě. Nový single pracuje s tvrdší elektronikou, rozhořčením i osobním přetlakem a míří proti kultuře, která střídavě živí přecitlivělost, otupělost, manipulaci a agresi. Teď se přesuneme ke jménu, které má v evropském dark popu a temné elektronice dlouhodobě pevné místo. Blood Angel vydali nový single Schwarzer Angel, druhou ukázku z připravované letošní nové desky. Chris Paul a jeho projekt tu zůstává u melodického tahu, atmosférických syntezátorů a typického napětí mezi touhou, patosem a temnotou.

Poslední novinkou dnešního bloku byla z Brusu nová skarba Johana Henrika Sieblema, jinak též zpěváka The Exploding Boy, nazvaná The Time Stand Still. Johan v ní sází na přímočařejší, světlý a melodický postpop, ve kterém se pohybová energie potkává s lehkou nostalgií a chytlavým refrénem. Novinka zároveň předznamenává podzimní turné Johana po boku The Cassandra Complex. A teď přichází Diamant 137. dílu Darkwave. Věnujeme ho Suicide Commando, protože projekt Johana van Rooye letos připomíná 40 let fungování. Suicide Commando vznikly v Belgii v roce 1986 a z původně kazetového podzemí se postupně stali jedním ze základních men tvrdšího elektroindustriálu Dark Electra a IBM. Van Rooyův rukopis je snadno rozpoznatelný. Neúprosné sekvence, drtivé rytmy, jedovatý vokál a témata, která se často pohybují mezi bolestí, násilím, náboženskou symbolikou a temnější kouty lidské psychiky. Výročí 40 let fungování připomíná kolekce Collective Suicide Volume 1 and 2. První díl, původně vydaný 30 letům projektu, mapoval starší materiál od demo nahrávek až po rok 2016. To druhý díl, letošní, na něj navazuje raritami, novými verzemi, přepracovanými klasikami a také úplně novou skladbou Control and Consent. Právě tu si ke 40. výročí Suicide Commando pustí.

To byly Suicide Commando a Control and Consent, nový kus v katalogu projektu, který po 40 letech pořád nezní jako muzejní exponát, ale jako stroj, který se znovu rozbíhá. A teď už se přesouváme k rubrice nové desky. Začneme v Portlandu u Morning Service. Kapela se pohybuje mezi gothic rockem, darkwave a postpunkem s výrazně smuteční atmosférou, ale její písně nejsou jen pomalé obřady. EP Let You In ukazuje, že i ponurá kytarová hudba může mít tah melodii a klubový tep. Z něj si zahrajeme skladbu Lone Devotion.

Italská skupina QZ skladbou When I Walk Alone připomněla své debutové EP Black Flowers. Turínská dvojice Davide Quinto a Alessandro Zelferino v něm spojuje odkaz 80-kového gothic roku a současnější chladnou estetikou, kytarovým tahem, syntezátorovými plochami a atmosférou města, ve kterém se staré stíny pořád drží u zdí. Má další novou desku má venku také Sign. Za projektem stojí austinská zpěvačka, bubenice a producentka Rona Rougehart a album Le Mort vyšlo u vydavatelství Metropolis Records. Sign svůj zvuk označuje jako electronic boom, tedy směs tanečních beatů, subbasů, rytmických syntezátorů a industriálních prvků. Z desky si pustíme kousek nazvaný Trauma Bondage.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

Pamatujete na Technovikinga, spravedlivého tanečníka internetových memů? Rakouští Ecstasy mu složili hold ve stejnojmenné skladbě, která dostala nový háv díky remixu od Accessory. Remixová kolekce DeLorean Remixes, kterou je tato skladba součástí, bere původní konceptuální album jako časový stroj, do kterého si sedají různí producenty z okruhu Dark Electra, Darkwave a Industrialu a každý ho vychýlí do vlastní časové osy. Teď se vrátíme v Darkwave k řadovým albům. Aténské duo In Serena vydalo třetí desku Trace, na které pokračuje v propojení Cold Wave, Dark Wave a temné analogové elektroniky. George Katsanos a Irina Tiniakou na ní pracují s tématy proměny, vzdoru sebevyjádření a úniku z předem přidělených rolí. Skladba Mutate zní jako noční cesta na parket, kde se vlastní identita dá na chvíli poskládat trochu.

A ještě jedna současná popově orientovaná Darkwave dvojice, američtí Hollows, právě s skladbou Despite Those Times připomněli nové album Dream. Los Angeleský projekt se na něm pohybuje mezi dark elektronikou, italo disco pulzem a náladou nočního města, kde se láska, posedlost, naděje a úzkost často přelévají jedna do druhé. Přejdeme k výraznému sklidnění, i když slovo klid je v tomto případě hodně zavádějící. Američan Caldron Glover vydal před pár týdny u vydavatelství Cryo Chamber album The Barren Gospel, na kterém propojuje dark ambient, drone, doom industriální tíhu a estetiku nalezených pásků. Deska působí jako zvukový záznam světa, který přišel o budoucnost a místo spásy našel jen další temnější obřad. Zahrajeme si skladbu The Great Tapes.

0: čortův hrad!
1: Čortův hrad! Tam strašá! Jajajaj, tam strašá!

Přesunuli jsme se do Skandinávie za projektem Subverge se skladbou Medúza. Projekt švédského hudebníka Henrika Carlsona, dnes usazeného v Minneapolisu, na kompilaci Sequence Suffering labelu Aliens Production otevřel archiv materiálu z let 2016 až 2025. Obsahuje nevydané skladby, alternativní verze, remixy i spolupráce, které se nevešly na řadová alba. Skladba Medúza připomněla, že temný ambient může být nejen meditativní, ale také sevřený, neklidný a bolestivě soustředěný. Poslední ukázka z nových desek bude patřit dvojici Dead by Love. Polsko-americké duo tvoří Inga Habiba, známá mimo jiné z gothic rockových Lorien, a producent a multiinstrumentalista Peter Gillard, spojený s projekty Dicro, Blitzkrieg nebo The Electric Hellfire Club. Debut 444 propojuje gotickou elektroniku, industrial, trip-hopové odstíny a východní melodické stopy. My si z něj pustíme skladbu Strong Inside.

Party List jsme otevřeli klasikou Stupid Girl od Garbage, Shirley Manson, Butch Vig, Duke Ericson a Steve Marker se po více než 20 letech vracejí do České republiky a zítra, tedy v úterý 9. června, zahrají ve velkém sále pražské Lucerny. Dá se čekat průřez s největšími skladbami a i připomínka novější tvorby, ve které se kapela posunula k intimnějším a zranitelnějším polohám. To další pozvánka míří už k domácí scéně. Lakeside X chystají nové EP Fractured, předzvěst jejich připravované nové desky. A v pátek 12. června ho možná pokřtí na pražské Cargo Gallery. Kapela pracuje na novém materiálu s Danielem Mayerem a navíc i s bubeníkem Depeche Mode Christianem Aignerem. Takže večer na lodi bude zároveň premiérou řady nových skladeb. Pustíme si jejich aktuální single nazvaný Absinthe Dream.

To byly Sheep on Drugs a 15 Minutes of Fame, skladba, která nás v Party Listu navedla k páteční retro sedmičce. DJ Josef Sedloň se 12. června vrátí do klubu 007 na Strahově s výběrem zásadních skladeb 80. a 90. let. Klub se otevře v 7 večer, hlavní start je naplánovaný na 9, takže ideální afterparty po koncertu Lakeside X. To už nechám na vás. Úplně poslední pozvánka dnešního dílu patří akci Bed Safe, která proběhne v sobotu 13. června v pražském klubu Sub-Zero. Čeká vás gotický rock, post-punk, darkwave, dead rock, černobílé projekce, dresscode a sklepní atmosféra, která k podobné noci patří. Rozloučíme se skladbou Burn It ve Fahrenheit 451 mixu od Analog 80, která na akci určitě zazní. A to už je z dnešního Darkwave opravdu všechno. Playlist 137. dílu, ale i všech předchozích najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Přeji vám klidnou noc a děkuji za poslech.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska pro vás mám lístky na Basin Fire Fest, tak koukněte na Facebook Rádia Hej, kde zjistíte, jak lupeny získat. No a teď si poslechneme desku Icon od Paradise Lost, který na letošním Basin Fire Festu vystoupí.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.
2: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Mothers of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: dnešním Marotovory jsme si poslechli album Icon od Paradise Lost, který vystoupí na letošním Basin Fire Festu. No a kdybyste chtěli ode mě získat lístky na letošní Basin Fire Fest, tak koukněte na Facebook Rádia Hej a tam zjistíte, jak lupeny můžete dostat. No, to je ode mě dneska všechno, mějte se dobře a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Má být za film Ledro Gonzálesi.
4: Roky 6 do Veseladone. Pokračování té série o tom boxerovi.
3: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama. Teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
4: Tady Roky 6. Po letech boxování si Roky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
3: To se mi snad zdá. Teď si Roky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy Vedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Koktangent.
4: No jo, donesela, done.
5: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
6: Slyšíme se.
5: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
6: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
5: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
6: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
5: A na to si přišla sama, Lefrendo?
6: No jo.
5: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
6: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
7: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
8: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne, aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
5: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
6: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
8: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
9: Tady místo předseda Vlasti byl hustý.
8: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
9: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
8: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Alright now. Oh yeah.
6: Opravdové hity prověřené časem.
7: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, páteční ranko, 12. června, svátek má Antonie, my jsme se prokousali sem do systému, do programu, do takzvaně odbavovacího systému, odbavováku, ano, slash, startuje náš ranní éter, ranní proud, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

Známá zostává formace Skylight, legendary, 6:45. Jak to bude dneska s počasím? Půjdeme na 16 stupňů, průměru maximech na 17 stupňů, zatažená obloha, polojasno k večeru.

většina fandů a fanoušků ranního proudu rozhodně poznává Papa Roach. 20. minuta po 6. tedy pouhých 10 minutek do 6:30, no a přichází také Carlos krásně do práce. Ano, skoro o 6:30, od 6:30 Carlos si to dal, já jsem strašně rád, že si dorazil. Ano, mezi nás, jinak Veronika se dneska omlouvá, jela za Luďkem, naším technikem, někdy i kamarádem, do Karlových Vádů, tak to dneska musíme dát sami.

Čas nám letí. Každopádně poskočilo 2,5 minuty do 7:30. Hezké ráno, pokud právě snídáte, jako my ne, tak vám přejeme dobrou chuť. Nightwish.

oproti kapele ze Švédska Sabaton. Tahle ta německá power metalová sestava se zrodila v roce 1989 Hamburg. Ano, je to tak a hovořím o kapele formaci sestavy Gamma Ray.

rozjetá produkce Udo. Dalším metalovým žánrem je thrash metal, ano, a vy už poznáváte rozhodně 1981 Los Angeles Metallica.

Na parta sestava James Hetfield a spol. Není co dodat. Se ještě mrkneme na 93. Gettysburg, Hammerfall.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Tak, je to tak, ano, trošku nám vypadává mikrofonek, asi se lekl, jak jsme na něj zakřičeli, no, nicméně, chtěl jsem říct, že 12. červen dneska. Každopádně program běží dál, Iron Maiden, Run to the Hills, 4. minuta po celé, po 7. raní, čeká nás také Honza Lidl.

Ano, správně poznáváte, nasadili jsme znovu romantické sestavy Megadeth, Los Angeles 1983, thrash metal, nádherná klasika, já myslím, že jdeme dál, Slayer.

Úžasná romantika na éteru a vlnách ranního éteru, ranního proudu. Rádia, hej. My si dáme ještě Cookies Motorhead.

Metallica dnes po druhé, ale s jinou skladbou. Každopádně my se podíváme na 69, nemyslím do postele, ale 1969, britský heavy metal, Rob Halford.

slovenská parta Euforie, která brouzdá také teď v tomto okamžiku a v těchto dnech a v těchto chvílích koncertní šňůru v České republice. Jinak se na ně můžete mrknout samozřejmě Euforie.sk na webových stránkách, kam všude v České republice zamíří.

0: Česká nádherná sestava Dimitri. Strážná věž, skoro 50. minuta po celé po 7. raní, no a my se v té další části podíváme také na víkendové typy a zamíříme konkrétně do Litomyšle a do Prahy.
1: Radio Hey.

Česká roková lajna a Sena a Rakajna. 8 pouhých minutek do celé do 8 raní. Kdo jste čekal na 13. června, tak jste se dočkal, protože už zítra, Karle, chceš to říct? Ne, prosím. Zaječit se uchroníme!

Nezapomeň, od 11. dětský den nastartujeme na fotbalovém hřišti v Zaječicích u Chrudimi. Pojedeme do poledního času, nalajnujeme další kapelu a první kapelu, která to nastartuje. Dnes band Hlinsko v Čechách. No a potom postupně budou dorážet Matadoři, Forest Jump, Devil Heads a další, Atrej, Anacreon, Alžběta.

končinách mozkových závitů, kde záleží, jak je povolený šroub hemisféry. Někdy se rozpínám ze svýho úkrytu. Fantazie se snaží z klece uniknout.

0: Hejradio.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
1: Hejradio.
3: Full time rap for you. Rádio Hej.
4: Krásně nám ten báteční éter 12. června letí a utíká třetí minutka po celé po 8. ranní Valda. Valda Gang.

jeden den, na jednu noc, zítra za Jenčice u Chrudimi, doražte od 11. dopolední, startujeme dětským dnem, zhruba ve 2 hodinky nastartujeme

0: právě teď si můžete připravit na startovací hlasivky na zítřejší den, tedy do Zaječic. Pojďte to zkusit s námi, jak vám to půjde. Ale všichni jako... Hej, kde jste?
1: Jo!

Jde vám to nádherně, krásně, umíte i tančit a zpívat. Olda, Olda Zíha.

Úžasná sestava kapela Koda, Martinux a Honza Haško spol Oltář i kříž. Těch akcí se urodilo poměrně letos pro Radio Hey hodně. Po akci Zaječice vás budeme vítat také na náměstí v Chrasti u Chrudimi, kam s námi společně dorazí kapela skvělá The Paper Jack a bude představovat svoji novou desku.

0: Full Time Rock for You.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to

0: ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: Tak je to tady a skutečně k tomu došlo. Honza Riedl už je na telefonní lince. Honzo, já jenom zkouším, slyšíme se, halo.
1: Slyšíme se, Orel, Orel, je tady trošku hlučné prostředí, to víte, stavební stroje musí pracovat, ano. A já nemůžu být úplně bez toho. Znamená, pokud jsem teďka slyšet, můžeme vysílat?
0: Hele, jako Honzo, já jsem jenom chtěl říct ještě, než to spustíme, samozřejmě, že budeme vysílat. Já jsem říkal, něco se, Honzo, jako něco se děje, jako něco doma, nebo třeba na silnici, nebo něco se děje, jako že nemáme čas, nebo co?
1: No, to bych si nikdy nedovolil na vás nemít čas samozřejmě, ale je mnoho událostí, tak trošku jako boj o život,
0: jasný.
1: Trošku tak s okolnostmi. Takže všechno už je v tuhle chvíli pod kontrolou, jak slyšíte, stroje pracují.
0: Ano.
1: Takže bájo, omlouvám se za to zdržení. V tuhle chvíli, pokud jde o dopravní situaci, tak bych se úplně nějak neděsil. Je sice kolona před Brnem od Vyškova od nějakého 210. Ale to je normoš a je to jenom provozem. Jinak na 36.11 směrem na Hradec, tak tam byla nějaká nehoda, ale ta byla ve 4:15 v tuhle chvíli. Už bychom to měli mít odstraněný, to znamená, tam už bych to nějak moc nějakou komplikaci nečekal. Trošku tuhne pražský okruh, ale není to tak strašný. V každém případě teď jsem koukal ještě na radar a na naše kamery na dálnicích a na meteohlásky. Dávejte pozor z jeho západu, to znamená od těch Domažlic například, ano. A od Plzně, od ze Plzně, tak tam už jdou zase nějaký přeháníky, to znamená na 5, na 4, myslím si, že i něco na 3 od Budějic je třeba počekávat na 6 samozřejmě. Teď jsem mluvil o dálnicích, kdo by nevěděl, kdo by si myslel, že nějak vzpomínáme nějaký pěkný čísla, tak to jsou všechno dálnice. Takže přátelé, tam prosím skutečně svítit opatrně trošku delší rozestupy mezi sebou, žádný myšky a počítat s tím, že kdybych brzdil, tak to může být trošku delší, ale to už znáte. No a pokud jde o nějakou zajímavou,
0: ano.
1: Tak se strašně těším na pondělí, protože v pondělí děláme briefing na jednom z těch nejdůležitějších tunelů na nyní už budované trase dálnice D11 do Polska, to znamená z Trutnova na polské hranice, to je zhruba 20 kilometrů a je tam tunel, který se jmenuje krásně Pevnost, no tak ostatně jsme pohraničí, že jo, to je tunel, který bude mít zhruba plus minus trolejbus nějaký kilometr a v tuhle chvíli, ono to možná právě kdo tam jezdí na horském kole, elektrokole, na prochajdách a takhle a říká si všichni na všechno kašlou, nikoho tady nevidím, jo, tak my jsme zalezli právě v tom tunelu a to je právě to, co možná slyšíte, nějaký takovýhle kravál se tam odehrává, protože my už jsme, možná to není vůbec znát na povrchu, to není znát, ale my už jsme ve třech čtvrtinách ražby v obou těch tunelových trub. Trub znamená jedna trouba, znamená jedna díra, kterou jede jeden směr, to znamená, jsou tam dvě vedle sebe. To znamená, opravdu podíváme se v pondělí, to tam zrevidujeme. Zároveň tam bude řeč o nějakých dalších důležitých překvapkách, které tahle stavba přinesla, ale pořád platí, že ještě letos, já předpokládám nějaký říjen, možná listopad, že budeme zprovozňovat ty první 3 kilometry dálnice přímo u hranic, aby jsme přebrali z Polska ten dálniční provoz. No a tady ta dálnice za nějaký rok a něco už pojede komplet. A potom ještě potom další rok bude trvat, než připojíme už ten poslední, a to je z Jaroměře do Trutnova, to je taky 20 kilometrů a ty už taky stavíme. Z toho jsme posledně dělali video, je to asi čtvrt roku a mělo docela úspěch. Doufám, že jsem vám udělal radost.
0: Jako udělal, jo, i tím videem. Já jsem zrovna jak jste řekl to video, tak jsem přemýšlel na tom, že rozhodně to je krásná činnost, je to něco, co lidi rozhodně zajímá, jak se vlastně vrtá taková díra, nebo jak se to hloubí a tak dál. Rozhodně to asi uvidíme také i ve zpravodajství na některých z televizí, nebudeme jmenovat, ale samozřejmě víme asi na kterých, to znamená, že se na to můžeme podívat. Ale i ten briefing v pondělí bude velmi zajímavý, Honzo, a tam já bych se rád podíval, ale já se tam nedostanu časově, ale jednou bych to chtěl zkusit a kur ten tunel jako takový, to mě hodně zajímá, takže někdy v tunelu s vámi. Jo, jako.
1: No, v tom případě já tady tu výzvu beru v oběma rukama a pevně stiskávám, to znamená, že upravíme čas, aby vám to Milane vyhovovalo a vemte sebou přenosový telefon a myslím si, že vememe sebou všechny posluchače rádia.
0: Krásný. Honzo, moc děkuju za dnešní briefoč tady v České republice, co se týká vlna frekvenci rádia. Hej, a budu se těšit zase na ten další. Mějte úspěšný, hezký, pohodový, velmi příjemný, krásný, sluný ne, ale deštivý trošku víkend. Mějte se hezky.
1: Já si trochu vyberu, každý počasí je krásný. Krásný víkend všem, jezděte opatrně.
0: Děkujeme, Honza Riedl.

okamžik 3:09, kysáci, crazy. Každopádně opus a život je život, ano, life is life.

Dostáváme informace, že se to na fotbalovém hřišti v Zajčicích u Chrudimi už všechno chystá a připravuje. Hasiči, obec Zajčice, pořadatelé, nadšenci, brigádníci. Už jsou kvůli vám dnes v pohotovosti. A my tam na ně myslíme a posíláme další muziku.

Úžasný Láďa, Láďa Křížek Playboy. Po českých festivalech jezdí velmi úspěšná parta s názvem Seven České Budějovice Originál. A my si jedáme.

0: Radio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Radio.cz. Dámy a pánové, 12. červen, no a frčí dál a pokračuje ranní éter. Ranní proud na frekvencích Rádia Hej. No a s jakou muzikou to už slyšíte? AC/DC.

legendární švýcarská Lena Krokus, 4:45, pojďme na pozvánku, co se týká víkendu. Víkendový program míří zejména na milovníky kultury. V Litomyšli začíná jeden z nejznámějších hudebních festivalů a v Praze se můžete vydat v noci na prohlídku muzeí.

Co je ještě reálné, že do této části a do této hodiny si můžeme rozdat jednu další pizzu, takže dobře poslouchejte, protože někdo z vás ji skutečně vyhrát může, jestli to vysvětlíme za malou chvíli.

0: muzika rytmická a dynamická, Rhapsody of Fire. Možná v těchto dnech scháníte, zajímáte se o pracovní pozice ve stabilních společnostech. My pro vás jednu máme. Jedna z největších stavebních holdingů Enteria Pardubice schání samozřejmě skvělé lidi a skvělé zaměstnance a můžete se na to podívat také na velkaparta.cz.
1: Radio Hey. No,

0: chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.
2: Hej, hej!
3: A co je tu zase, tak to je třeba soutěž o pizzu. Pizzerie u Mnicha, Hrochův Týnec, úžasné pizzy a vy už je někteří ochutnali. A co máme reference, tak snad každý nám sdělil, jsou vynikající, proto vám doporučujeme pizzerie u Mnicha, Hrochův Týnec. No a teďka může jeden z vás vyhrát tu další pizzu. Je to úplně jednoduché, hlavně si napsat správně telefonní číslo linku 723-690-071. Pojď ještě jednou, ale už někdo volá 723-690-071. Je to neskutečné, kdo pak je tam na telefonu, haló?
4: Haló, haló, tady Míšoš.
3: Ještě jednou, kdože?
4: Míšoš.
3: Míšas, nebo co?
4: Míšoš.
3: No, to je dobrý, Míšo. Dobrý, ty jsi odkud, Míšo? Ty jsi ze Slovenska, nebo odkud jsi?
4: Pardubic.
3: Pardubic, dobře. Hele, každopádně, to víš, jako to jméno mě jako nevadilo, jako, ale já jsem přemýšlel, jako jestli Míšos nebo Míša, no, hele, je to úplně jedno. Každopádně, tak to budeš znát, protože tato soutěžní de facto otázka pro tebe je velmi jednoduchá tím pádem, pokud jsi Pardubák. Hele, je tam jedna zřícenina krásného hradu v Pardubicích a hrajou se tam také divadelní představení. Jak se jmenuje ta zřícenina?
4: A tak není to úplně zřícenina, je to Konětická hora.
3: No jasně, ale tak ono se tam chodí, ale už pár věcí už tam bylo zbouraných, víte, a teďka se to tam zase nějako dodělává, renovuje, rekonstruuje, je to jasný, říkáš ty volně správně, a znáš to, jo? Chodíš tam?
4: No znám to moc dobře, za mladé jsme tam byli furt, protože to bylo otevřený, takže se tam mohlo chodit všude, takže to mám krásně provedlý.
3: Hele, tak to jsme se dneska trefili teda úplně Pardubáka, připravená otázka, nebylo to snad možný ani lépe dát a nastavit. Hele, pizzu vyhrál, je to jasný, protože si správně velmi dobře si zodpověděl, pizzerie u Mnicha tedy Hrochův Týnec, my se s tebou zhruba okolo 11. hodiny spojíme, vysvětlíme předávku, no je to úplně jednoduchý, ty si tam prostě zajedeš a tam si toho vybereš a dáš si jakou chceš pizzu a buď si ji urazeš domů, nebo si dáš tam, tak co, jsi spokojený?
4: Já myslím, že když bydlím kousek, takže to dovedou.
3: Jo, tak vy to chcete dovíst, no tak my to tam dovezeme do Pardubic, no jasně, no protože jsou taky lidi a soutěžící, kteří se tam chtějí vychutnat třeba i ten prostor, jo, tak proto se ptáme. A pokud to chceš dovíst, no tak my ti to dovezeme, není to problém, jo, takže gratulace, tvoje telefonní číslo tady vidíme, akorát to nebudeme říkat do eteru a v 11 hodin, krátce po 11 se spojíme a pošleme voucher a dáme ještě další informace. Tak jo, děkuju moc, díky.
4: Děkuju, ahoj, čau, čau.

Bylo to rychlejší, než jsme doufali, než jsme mysleli. Už byl na telefonní lince, my jsme to ještě ani nestačili doříct. Prostě jen se řekne pizza a už to točíte, už to voláte. Ale je to dobře, protože jste se dozvěděli a víte, že v létě zkrátka s váma jezdíme a soutěžíme, takže jsme za to rádi. Pizzerie u Mícha Hrochu v Týnec. Další pizza k odbavení. Tady kolegyně už si to zapisuje. Janino, zapiš tam to jméno. No a my jdeme dál, hele, dneska zase asi do 11. Jo?

Karel, říkám, Mildo, ty si dneska vaječníku tak zasloužíš, tak ti ho tam trošku čvrknem. Kam je to čvrknem? No, dej to tam, dej to tam.

Hele, týden máme za sebou, vždycky pátky jsou pro radiáky, rozhlasáky, teda ty, který jedou improvizaci, jo, ty, který čtou, tak je to trošku jiný. Ta improvizace pak, když jedeš, tak prostě můžeš být trošku jako unavený, rozumíš? 1.40, 3/4 za okamžik na 10.

My si dáme ještě jednu klidovou, jak se říká, je tady 9:45. Dojedeme to do celé s vámi společně. Stále směna ranního eteru, ranního proudu s vámi. Chladné počasí vydrží do konce tohoto týdne, tedy do neděle. Od příštího týdne se léto pomalu postupně

pánové, stavisko v 50. skoro minutě po 9. a my tady máme krásné, nádherné písničkové přání do Prahy na Točnou, ano, pro Lukáše, mistra malíře, který maluje v obývacím pokoji Ivetky. Lukáši, zmiňuju naschvál, maluje, jenom maluje u Ivetky v obývacím pokoji a posíláme pro něho svarzák.

Tak věříme, že jsme skvělému Marizovi, Lukášovi, natočené v Praze, obyvacím pokoji udělali radost a jeden dál.

0: Rádio Hej. Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

My jsme se, přátelé, dámy a pánové, ať chceme nebo ne, přiblížili ke 10:45. Počasí 16:17, hele, ale je lepší, než prognózy stanovily v pondělí na začátku tohoto pracovního týdne. S muzikou samozřejmě frčíme dál a budeme s vámi zhruba do 45. do 45. minuty, tedy 10:45.

Samozřejmě nesmíme zapomenout také pozdravit našeho kamaráda, kolegu Aleše Konopku. Aleši, pokud posloucháš, hlavně přejeme klid, pohodu a brzké uzdravení.

zvláštní, skvělá parta, formace Kamelot. Druhá minuta po půl jedenácté, ranní éter, ale i z části dopolední éter vám všem přináší do České republiky stavební holding Enteria Pardubice. Full time, rock for you.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Hey, radio.

Dámy a pánové, blížíme se ke konci, do finiše našeho dnešního pátečního a k tomu všemu ještě 12. června. Ano, éteru ranního proudu.

Úžasná muzika, Foo Fighters uzavírá skoro naše společné vysílání s vámi, páteční, 12. červen, což znamená, že zítra je 13. Každopádně fotbalové hřiště Zaječice, s některými z vás se tam velmi rád potkám za rádio Hej. A věřím, že si to společně užijeme. Fejtou more ještě.

0: www.ekonomika.cz. Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Hey Radio. Hey Radio.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Mario, hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Sabotage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne.

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůní poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: A co to má být za film, Pedro Gonzálesy?
3: Rocky 6 do Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
2: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Rocky se oblékl do pyžama. Teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
3: Tady, Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
2: To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Kroktangent.
3: No jo, donesela, done.
4: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
5: Slyšíme se.
4: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
5: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
4: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
5: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
4: A na to si přišla sama, Lefrendo?
5: No jo.
4: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
5: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
6: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Funglnový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
7: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej dát na ten francouzský gimpl jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
4: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
5: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
7: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
8: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
7: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
8: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
7: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Radio Hey, the power of rock, the power of rock.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
3: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Tak i po 16. hodině ladíte a posloucháte Rádio Hej, tentokrát v pátek odpoledne. S vámi už je Standa Čeněk, no a před námi další skvělá muzika. Sonáta Artika, za chvilkou taky Royal Republic nebo Dynasty, tak ať se vám to líbí. Hezké odpoledne.

Devátá planeta a rok s tebou, stále posloucháte páteční odpolední Rádio Hej a my se za chvilku společně podíváme třeba na některé události, které se vztahují právě k dnešnímu dni. Připomínám, že dnes máme 12. června, to kdybyste náhodou zapomněli. No a taky pro vás pochopitelně budu mít další skvělou muziku pro páteční odpoledne. Jak jinak Dynasty, to je skupina, o které už jsem mluvil a kterou jsem avizoval, tak tu si zahrajeme už za pár vteřin. A taky klasiku Knockin' on Heaven's Door od Guns N' Roses a bude toho samozřejmě mnohem a mnohem víc.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Slíbil jsem, že se podíváme na některé události, které se vztahují právě k dnešnímu dni. Já myslím, že teď je ten správný čas, krátce před 17. hodinou. Tak 12. června předně si připomínáme Světový den boje proti dětské práci. No a kdybychom měli nakouknout třeba do hudebního kalendária, tak můžeme hned do roku 2001, protože 12. června v roce 2001 vyšlo album Take Off Your Pants and a Jacket. To je čtvrté album skupiny Blink-182 a je to album, které debutovalo na prvním místě americké hitparády. No a v roce 2008 v noci z 12. na 13. června tak to pro změnu vyšlo album Viva La Vida or Dead and All His Friends. To je album od skupiny Coldplay a je to jedno z nejúspěšnějších rockových alb nového tisíciletí. No a ještě pojďme mrknout na filmové a kulturní zajímavosti, konkrétně na rok 1981, protože to měl ve Spojených státech premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, tedy první dobrodružství Indiana Jonese. No a v roce 1967, to je ale hodně velká historie, tak v Londýně proběhla premiéra Bondovky Žiješ jenom dvakrát se Seanem Connerym. Tak tolik dnešní kalendárium, takhle v rychlosti a teď už pojďme na další muziku.
1: Radio Hey, Radio Hey. Fajné.

0: Práce na silnici uzavřeli pravý jízdní pruh mezi 59,5 a 58,5 kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. Před omezením se zdržíte okolo 15 minut. Zpomalovat začnete na 63. kilometru. Posledním volným sjezdem je Loket z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
1: Počasí. Dnešní večer a noc budou většinou klidné. Obloha bude polojasná až oblačná a místy se mohou objevit přehánky, které ale nebudou příliš vydatné. K ránu se místy mohou tvořit mlhy. Noční teploty klesnou přibližně na 13 až 9 stupňů a foukat bude jen slabý vítr. Sobota přinese příjemné červnové počasí. Po ranním rozpuštění případných mlh nás čeká střídání slunce a oblaků. Během dne se ojediněle mohou objevit přehánky. Většina území si ale užije suché počasí. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, takže bude ideální den na výlety, sport i pobyt venku. Vítr zůstane většinou slabý až mírný. Na ráno se hodí lehká mikina nebo bunda, odpoledne už vystačíte s letním oblečením. Pokud plánujete delší pobyt venku, nezapomeňte na sluneční brýle a něco k pití. A to je vše z předpovědi počasí, teď už se společně vracíme zpátky k našemu vysílání.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Hey Radio.
9: Full time rock for you.
10: Radio Hey.
11: Radio Hey.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: 17 hodin, k tomu 10 minut úplně přesně, ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej s vámi Standa Čeněk, to se pěkně prosím já, a před námi Bon Jovi, taky Alan Daisy a neboli Tacit.
1: Rádio Hej, zůstaň s námi na Hej.

To, že na rádiu Hej mimo jiné zní taky dost dobrá česká rocková muzika, tak to je jasná věc. Konec konců Vitacit a právě tenhle song toho jsou jasným důkazem. Minuta po půl šesté odpolední stále ladíte a posloucháte rádio Hej. Já nabízím Kissin' Dynamite už za chvilku, taky italskou Bartu Måneskin. No a pak si taky povíme, co chystá švédská kapela Sabaton. Fanoušci se rozhodně mají na co těšit. Tak za chvilku.

Tohle byly na rádiu Hey Måneskin v pátečním odpoledním hudebním programu a já už mám něco pro všechny fanoušky Sabatonu. Totiž pozor, pozor, pokud mezi ně patříte, tak vám možná ještě v hlavě doznívá jejich nedávná monumentální show. A já mám pro vás další skvělou zprávu.

0: Totiž švédští mistři metalového vyprávění oznámili návrat do České republiky. V rámci pokračování turné The Legendary Tour vystoupí 2. května příštího roku v pražské O2 aréně. Sabaton samozřejmě patří už řadu let mezi nejúspěšnější evropské metalové kapely. Jejich skladby inspirované historickými událostmi nebo třeba hrdiny i slavnými bitvami si získaly miliony fanoušků nejen u nás samozřejmě, ale hlavně po celém světě. A tentokrát navíc znovu dorazí s projektem The Legendary Orchestra, který jejich koncerty posouvá daleko, ale daleko za hranice běžné rockové show. Fanoušci se tak můžou těšit na velkolepou produkci, orchestrální aranže a speciální hosty, kteří dodají celé podívané ještě větší rozměr. Kapela navazuje na úspěch alba Legends z roku 2025, které otevřelo novou kapitolu její tvorby a zaměřilo se na významné osobnosti světových dějin. Takže pokud patříte mezi příznivce poctivého heavy metalu, epických refrénů a koncertů, na které se nezapomíná, tak 2. května příštího roku, doufám, že tenhle datum už máte v kalendáři a rozhodně si tuhle akci nenechte ujít. My jdeme zpátky za muzikou a co jiného nás může čekat než samozřejmě Sabaton.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jedno.
3: Rock on air every day.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

0: kdysi tak říkám, že i kdybyste z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu třeba neznali skupinu AC/DC, tak tenhle song snad nemohl uniknout vůbec nikomu. Naprostá klasika Highway to Hell právě od AC/DC. Za 6 minut tady máme 18. hodinu, vy stále ladíte a posloucháte páteční odpolední hudební program, kde jinde než tady u nás na rádiu Hej, s vámi i dál Standa Čeněk. No já prozradím, že do 18. hodiny nás čekají ještě Scorpions, no a po 18. hodině třeba Yellow Card nebo australská parta Airborne. A mimochodem o téhle skupině si řekneme, že chystá nové album a že se chystá také koncertovat v České republice. Kdy to bude, tak to se dozvíte krátce po 18. hodině.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Silnější provoz vás ve směru do Brna zdrží už od 12. kilometru dálnice D1, a to okolo 30 minut. K nehodě dvou nákladních vozidel došlo na 310. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava-Olomouc, průjezdem se nezdržíte. A k nehodě nákladního vozidla došlo na 33. kilometru dálnice D8 ve směru do Německa, i zde se však průjezdem nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
1: Dnešní večer a noc budou většinou klidné. Obloha bude polojasná až oblačná a místy se mohou objevit přehánky, které ale nebudou příliš vydatné. K ránu se místy mohou tvořit mlhy. Noční teploty klesnou přibližně na 13 až 9 stupňů a foukat bude jen slabý vítr. Sobota přinese příjemné červnové počasí. Po ranním rozpuštění případných mlh nás čeká střídání slunce a oblaků. Během dne se ojediněle mohou objevit přehánky. Většina území si ale užije suché počasí. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, takže bude ideální den na výlety, sport i pobyt venku. Vítr zůstane většinou slabý až mírný. Na ráno se hodí lehká mikina nebo bunda, odpoledne už vystačíte s letním oblečením. Pokud plánujete delší pobyt venku, nezapomeňte na sluneční brýle a něco k pití. A to je vše z předpovědi počasí, teď už se společně vracíme zpátky k našemu vysílání.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: A co to má být za film, Pedro González?
12: Roky 6 Don Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
11: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
12: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
11: Ha, ha. To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte, je tam Ray Koktangent.
12: No jo, donesela, done.
13: Z další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
14: Slyšíme se.
13: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
14: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
13: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
14: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
13: A na to si přišla sama, Lefrendo?
14: No jo.
13: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
14: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
15: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. V fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
11: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
13: No tak to ti řeknu, Lefrndo, to je opravdu hustý.
14: Ano, Rej, toho tu mám někde taky. Počkej.
11: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
4: Tady místo předseda Vlasti byl hustý.
11: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
4: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá: babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to: abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlech. To je dobrý, to se vymyslel sám.
11: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: 11 minut po 18. hodině s vámi stále Rádio Hej a taky Standa Čeněk přiudal hezké páteční odpoledne. Stratovarius, Foo Fighters nebo Def Leppard. To je moje nabídka pro příští minuty.
1: Na Rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat. To má smysl.

0: australští hardrockeři, právě tihle. Airborne se už brzy vrátí s novým studiovým albem, ta eponymní deska vyjde 28. srpna a podle kapely půjde o poctu rock'n'rollovým legendám, které je formovaly. Kapela tak jasně dává najevo, že jejich nové album bude oslavou syrového roku, hlasitých kytar a odkazu hudebních ikon. A aby těch dobrých zpráv nebylo málo, tak připomenu, že už 10. srpna se tahle kapela představí taky živě v pražském fóru Karlín. No a aby těch dobrých zpráv nebylo ještě málo, tak přidám informaci i o tom, jaká muzika nás čeká dál. Na Krausberry se těšte, nebo na Halloweeny. Hezké odpoledne.
1: Radio Hey!

Už za nějakých 20 minut vás na rádiu Hej čekají songy na vaše přání. Budete si tedy diktovat muziku, na kterou máte chuť. Po 19. hodině věřím, že vám tohle udělá velikou radost. Já se loučím pro dnešek. Mějte se moc hezky, užívejte dnešní páteční večer. Co večer? Užívejte celý víkend, tak je to mnohem lepší. A poslouchejte rádiu Hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Tak, milí přátelé, vážení posluchači, je to tak, je 19 hodin, 1 minuta k tomu, je pátek večer, venku teda počasí nic moc a já se vám hlásím z pražského studia. Já, to znamená Mirek, dneska tady opět budu, ale bohužel velmi krátce. Já to trošku flákám, ale hlavně mám jiné povinnosti, takže jenom jednu hodinku od 19 do 20. Tudíž máte možnost rychle psát, rychle volat. Už jeden posluchač volal přesně před 10 nebo 20 vteřinama, takže může zavolat za chviličku, až tohle to uvedu. Volá už teď, to bude on určitě, takže já ho rovnou pustím a začneme netradičně. A tady máme posluchače, tady Rádio Hej, ahoj, ahoj. Takže co budeme hrát, co bude za přáníčko?
4: Hele, já bych chtěl nechat od Nukleárního Vád Rumovou zemi.
3: Jo, tak já to zkusím, teďko mám připravenou Metallica Aerosmith nakle na rozjezd, abych si šel udělat drink a věřím, že i ostatní posluchači chtějí, takže Nukleární hovada a pro koho to bude?
4: Pro Péťu.
3: Pro Péťu, já si to musím napsat, mě nepíše Péro, zase to je klasika. Pro Péťu a...
4: Lenču.
3: Jo, já tam pustím tu Metalliku a ty mi to nadiktuješ, jo? Takže posloucháte Rádio Hej a jdeme do toho.

Tak tohle byly na rozjezd Aerosmith a já tady mám docela dneska zajímavý tipy z rokového kalendáře, určitě si je nenecháme ujít, poslouchejte třeba Omega, Golden Earring, King Crimson, Wishbone Ash, Uriah Heep, tak tohle určitě si z toho něco zahrajem, ale určitě jste, kdo jste už tady od 19. hodiny u rádia, tak jste slyšeli první přáníčko, které tady bylo telefonicky, já ho jenom upřesním, bude to Rumová země od nukleárních hovat. Je to zlatá databáze Jendy Kulíka, takže máme v playlistu a bude to pro Petru, Vencu, Karla a ještě tady mám jedno jméno, které sám po sobě nepřečtu. Takže zahrajeme další, pochopitelně 19.01, jak jinak nemůže chybět přání od Vladěnky Andílka a ta posílá svoje přání tatínkovi, zdraví tě tvůj babinec, moc tě milujeme a bude to Ortel a falešný svět. To se, myslím, dneska docela hodí, takže zahrajeme si tyhle ty dvě věci a pak se koukneme do toho rokového kalendáře, jak jsem říkal, určitě to stojí za to, abychom si to zahráli. Posloucháte Rádio Hej. Tak a ono to nejedou. Nukleární hovada se nám nechtějí z nějakého důvodu spustit. Už jsou tam? Nejsou tam. Tak já tam pustím Ortela a nukleární hovada se jdu znovu po nich podívat. No, zkrátka dobře, ne vždy se všechno dobře podaří.

Tak my, přátelé, to bylo takhle na rozjezd trošku od podlahy. Doufám, že ti, co měli takovou náladu na usínání, tak se probudili a ti ostatní spozornili. Tak posloucháte určitě Radio Haze, jsme to stále my a já jsem tady teďko sice vybral takový ty pěkný věci z toho rokového kalendáře, ale ty přání mají dneska přednost, protože tady budu jenom hodinu, takže budeme hrát Ivce, a zahrajíme ji Little Ford a Ozio Osborna Close My Eyes Forever. To je skvělá věc, takže Ivko od Míry z lásky. No a myslím si, že tam můžeme dát i tu Omegu, jo, to je vlastně z roku 1943 výročí, kdy se narodil člen kapely Omega László Benko, takže dáme tyhle ty dvě věci, i když přidáme ještě Golden Earring, protože to je moje oblíbená kapela a není nad to, když zrovna v roce 1946 12. června se narodil Felko Gelling a to je kapela Golden Earring, takže hezky po pořadě Lita Ford a Ozzy Osbourne pro Ivku a potom dvě výroční skladby Omega a Golden Earring a já si jdu připravit konečně ten drink na dnešní večer. Jdeme do toho.

dělá Omega. Na rádiu Hej, pochopitelně. A vy tady si už píšete, protože já jsem říkal, že dneska to budu flákat, budu tady jenom do té 20. hodiny, možná chvilku, pár minut po, takže můžete si honem rychle o něco napsat. A napsala si Edita, ale ta si napsala už dříve, my jsme pak ještě telefonovala, protože aby jsme na to nezapomněli, protože ona má vždycky výborná přání, jako dnes má přání Smashing Pumpkins, Scimitar, a je to pro všetkých, děkujem velmi pěkně, s pozdravom Edita. Máme to připravené, doufám, že jsem vybral ten správný, ale já myslím, že od kapely Smashing Pumpkins jsou všechny songy dobré. Další přání dorazilo od tady posluchačky Dany z Prahy. A ta si přeje Elány. Zdraví, máte úplně nejlepší písničky na přání a super vkus posluchačů. Byla jsem nyní na Elánech v O2 aréně a nemáte tam prosím něco od nich. Díky a krásný večer. Takže to je vlastně podsta našim posluchačům, že si dovedou vybírat skvělé věci. Já jsem tomu rád. Ideální je, když si posluchač přeje i to, co mám rád já jako moderátor, i to, co mají rádi všichni ostatní, to je takzvaně značka Ideál na rádiu Hej. Takže dáme tam Elány, já jsem tady napsal Cigára idu do neba, takže to určitě bude. Přidáme si k tomu ještě ty Uriáše, Lady in Black, to jsem slíbil, to je tady opět z rokového kalendáře, a tyhle ty tři věci hezky o sobě na rádiu Hej, a vy si honem rychle přejte, honem rychle volejte, a začínáme kapelou Smashing Pumpkins na rádiu Hej právě teď. Už se to rozjíždí, slyšíte to, je to tam, je to tam.

Posloucháte Rádio Hej. Tohle byla taková romantická od Elánu na přání cigary, jdu do neba. Já nevím, jak vy, já to znám spíš jako cigáni, jdu do neba, ale nevím, jestli se to dneska smí říkat, ale obojí je určitě pěkné. I muzika i k tomu cigary i cigáni, nebudeme to raději rozvádět dále. Máme tady další přání a budeme hrát do Brna. A budeme hrát do Brna Bobovi. My máme takový brněnský příběh od minulého pátku do tohoto týdne, do středy, teďko přesně nevím. Byl to příběh na pokračování. Zkrátka dobře nám přestal vysílat vysílač, přestali nám vysílat Rádio Hej, Rádio Color a my to máme na kostele, tak jsme tam se snažili, aby to začalo hrát, tak jsme tam volali, hledali jsme jistič, jistič to nebyl, poslali jsme tam Boba. Ahoj Bobe, já ti tímto veřejně děkuji všem, aby to slyšeli, že jsi natolik obětavý a byl jsi nahoře asi 4x nebo 5x možná i 7x a ono to pořád nešlo, tak jsme tam poslali elektrikáře, odborníka, ten zjistil, že nám vyhořel přívod u zásuvky, tak ho opravil ho tak, že drcnul do reku nebo ho odtáhnul, aby se dostal k té zásuvce a tím přetrhal všechny kabely, vytrhnul kabel z vysílače Rádia Hej, když se to zaplo, tak vysílač odešel do věčných lovišť a zároveň přetrhl audiokabel od Rádia Color. Takže tam Bob s Tuxíkem, kterému budeme taky hrát, vyrazili znovu, aby to opravili. Tak to opravili tak, že se to úplně nepodařilo na první pokus. Hrál nám jenom jeden kanál u Rádia Color, ale u Rádia Hej, pozor, jsme to vyměnili, tam máme nový vysílač, takže to hraje úplně špičkově. No a já jsem tímto chtěl říct, že tento příběh, který jsem takhle se snažil odvyprávět, trval celkem 5 dní, ale všechno se dobře podařilo a to jenom díky Bobovi a díky Tuxíkovi, takže zahrajeme Bobovi a on si přál, protože pro nás zároveň natáčí jeden takový speciální seriál a všechno je to o penězích, takže zahrajeme Money, Money, Money. Bude to předělávka, doufám, že se bude líbit. No a jelikož těch songů, který se jmenují Money, tady máme opravdu privela a hodně, tak dáme ještě Money od Gamma Ray. No a potom dáme Tuxíkovi, který se podílel na přelaďování vysílače, zejména se mu povedl kmitočet do Brna, za čas mu patří vřelý dík a zejména song od Škvoru Sraž nás na kolena, protože ten kmitočet v tom Brně mě srazil na kolena. Já jsem upadl, Tuxík taky upadl, otočil to a už máme všechno správně. Takže teď jsem se takhle vypovídal, možná, že jste úplně nepochopili zkrátka a dobře, výsledek je ten, že v Brně je to nejlepší, hraje tam Rádio Hej i Rádio Color a všechno se nakonec podařilo. Money, money, money, jdeme do toho.

Posloucháte Radio E a tohle byla speciální trojkombinace pro Boba do Brna a pro Tuxika za to, co všechno v tom Brně zařídili a že už nám to konečně hraje a tímhle zdravíme zejména a hlavně všechny brněnské posluchače. Tak, tím asi já se s vámi dnes rozloučím, bylo to dneska takové trošku na přeskáčku, trošku možná zmatené, ale možná, že zase jste si trošičku ulevili a když jste neposlouchali od začátku, co jsem vlastně chtěl říct, já to taky vlastně nevím, tak možná, že se vám aspoň ta muzika líbila. No a poslední věc, kterou tady mám, tak se nám dovolal Honza Vlašima, protože dneska je všechno takové zmatené a pomatené, my tady máme asi 6 telefonů do studia, on se dovolal na úplně jiné, které jsme nikdy ve studiu v pražském nepoužívali, ale důležité je, že ten telefon zazvonil a zrovna ležel na mixpultu a já jsem to vzal, takže je to tak, že si dáme naši společnou hymnu, já už tomu budu říkat hymna, je to Mike and the Mechanics Silence Running a je to náš oblíbený song, který si pouštíme a pouštíme ho i vám, protože je to dobrá muzika a vy se mějte rádi, nevšímejte si špatných věcí, které okolo nás běží a oni proběhnou a zase přijdou ty dobré věci a hlavně rádio, hej, doufejme všichni, že zůstává, podívejte se na to, už mi tady zvoní hrana, musím zkrátka končit, Mike and the Mechanics, ahoj, ahoj a příští týden v pátek tady nebudu, protože budu kde? Budu mimo republiku, ale on zaskočí Milánek nebo někdo jiný a vy mějte ještě jednou krásný večer, jdem do toho.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Rádio Hej. Kvalitní rok.

0: Radio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej.
1: Hey!

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí, ve kterém se zaměříme na to, co se odehrál ve 24. kalendářním týdnu. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a teď už kapela Creed.

10. června v roce 1972 se v pořadí 7. album kapely Rolling Stones dvojalbum Exin on Main Street dostalo na vrchol britských ostrovů na špici žebříčku nejprodávanějších alb, teď už kapela Kiss. Eat your heart out, baby. A hot mess is just a word.

V roce 1946, 11. června, se narodil John Lawton, zpěvák skupiny Uriah Heep. A v roce 1949 se narodil Frank Beard, bubeník kapely ZZ Top. Ale my se teď jdeme přesunout chvíli na českou scénu, je tady Divokej Bill.

12. červen byl velice přínosný pro kapelu Boston, protože roku 1951 se narodil jejich kytarista a zpěvák Brett Delp.

13. června v roce 2000 kapela Arctic Monkeys odehrála svůj debutový koncert v Sheffieldu, takže my si teď pouštíme

14. červen, rok 1949, to se narodil Jim Lee, baskytarista, klavírista, houslista v kapele Slade.

15. června v roce 1946 se narodil Noddy Holder, kytarista a zpěvák skupiny Slade, a v roce 1985 se Dire Straits na 9 týdnů usadili na vrcholu americké hitparády s albem Brothers in Arms. Takže teď už nám pomalu začínej hrát Dire Straits a song Walk of Life.

16. června v roce 1996 dosáhla Metallica na vrchol britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Load.

Přátelé, pořád hudební výročí je u konce, takže já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj.

0: Nazdar, čau, ahoj vám všem na Hey FM.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hey vám bude hrát.
2: Byly 2 hodiny.
3: Posloucháte
2: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na nic si